a každý sklízí sedbu svou. Modlitba má ta, ať promlouvá k srdcím, která zloby čas

látko, té látko oblíbené, té látko paculaté, té látko nasycené, té látko moje zlaté, té látko na pastvině, té látko u kravičky, té látko na mém klíně, té látko z mé písničky. Kdybych ho neměl.

moje telátko oblíbené, telátko paxulaté, telátko nasycené, telátko moje zlaté, telátko na pastvině, telátko u kravičky, telátko na mém klíně, telátko z mé písničky.